0: Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Just can't believe this, man. Metro Boomin wants some more.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. července. Tento den roku 1940 se narodil zpěvák skupiny Temptations Paul Williams. Zemřel v roce 1973. Po 14 letech ho následoval Pete Brickett, basák a zpěvák Boomtown Rats. Psal se rok 1956, když se v Texasu narodila americká modelka Jerry Hall. Svého času byla i manželkou člena skupiny Rolling Stones Micka Jaggera. V roce 1905 přišel na svět tenisový šampion, později módní návrhář Jean-René Lacoste. Roku 1940 se také 2. červencový den narodil první bulharský kosmonaut na palubě Sojuzu 33 Georgi Ivan Ivanov. Dvě velmi známé osobnosti tento den také zemřely. V roce 1566 to byl Nostradamus a roku 1961 spisovatel Ernest Hemingway. 2. července 1977 přišel Vermont jako první americká kolonie s osvobozením otroků. V roce 1867 vznikla první železniční společnost v Americe. Přesně 99 let na to si slavná Billie Jean King odnesla z Wimbledonu svůj první titul. V dalších ročnících jich ještě 5 přibylo. Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Využijte nejlepší nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Přesně za minutu bude 6 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes ráno bude skoro jasno, během dne většinou polojasno a jen výjimečně se může vytvořit slabá přeháňka. Odpolední teploty maximálně 26 stupňů Celsia. No a do toho všeho už tady svítí safír.

0: Open. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z dálnice D5 máme upozornění z 36. kilometru. Pokud jedete směrem na Beroun a na Prahu, je to u čerpací stanice Záluží. Je neprůjezdný odbočovací pruh, protože tady se srazil autobus s osobním autem 36. kilometr D5 směrem na Beroun a na Prahu a na Králův dvůr.
0: Králův dvůr 97,5 FM. 97,5 FM.

0: 6 hodin, 16 minut, Daddy DJ, 90. léta na rádiu Relax. Já vás pozvu na trošku jinou muziku, na koncert skupiny Kabát Revival. V Lesním divadle v obci Šanov u Rakovníka budou Kabáti Revival tuto neděli, 5. července o 20 hodin, a vy tam můžete být s rádiem Relax. Mezi 8. a 9. hodinou budeme mít soutěž.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Dnes je 2. červenec, světový den UFO. Potkali jste UFOny? Potkali jste už nějakou mimozemskou civilizaci? Co myslíte, lidstvo potká se s nějakou jinou civilizací? A kdyby přiletěli do České republiky třeba, kam byste je pozvali? Co byste jim doporučili UFOnům vidět? A nebo co byste jim třeba poradili? Napište na 606 736 736. A pokud znáte nějakého UFOna, tak ho dnes pozdravujte, má mezinárodní den.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Čeká nás krásný den, i když ne úplně rekordně teplý, horký. Ráno bude skoro jasno, během dne většinou polejasno, jen výjimečně se může vytvořit slabá přehánka a odpolední teploty 26 stupňů Celsia v maximu. A tady jsou Černasky, možná.
2: Možná se ti zdá, možná máš tušení.
1: Prázdniny s relaxem.

0: 6 hodin 39 minut, meteorologové předpovídají rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, skoro bych si šel zaběhat. Ráno místy mírně nepříznivé a to mysleli asi Kladno. Podívejte se na Facebook Relax Radio a možná bych v kročehlavech neotvíral teďka okna.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A letíme na Karlobarku, na D6 se stala nehoda na 40. kilometru, je to ve směru na Karlovy Vary mezi Řevničovem a Krušovicemi, srazilo nákladní auto nějaké zvíře. Takže pozor na to, pokud jedete z Nového Strašecí směr Karlovy Vary. Mezi Řevničovem a Krušovicemi se stala tahle ta dopravní nehoda a ještě z Řevničova máme nahlášenou dopravní nehodu v ulici Palackého, kde se srazili dva osobáky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Opatrně projíždějte na Karlovarce na D6C mezi Řevničovem a Krušovicemi směrem na Karlovy Vary. Se na zhruba 40. kilometru stala nehoda. Nákladní auto srazilo nějaké zvíře, které tam běželo. Další dopravní nehoda je o kousek dál nahlášená z Řevničova. V Řevničově v ulici Palackého se srazila dvě osobní auta.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7 hodin 1,5 minuty.
1: Relax Radio.
0: Počasí ve čtvrtek 2. července bude skoro jasné během dne většinou polojasno a jenom výjimečně se může vytvořit slabá přehánka, takže od každého trochu 26 stupňů Celsia.

Vlků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Robines a DJ Tonka ukazují tu pravou lásku, show me love. My lehce přitvrdíme, Linkin Park na cestu tam, kam právě teďka pospícháte. Možná by to chtělo vyrazit i na koupaliště. Dneska 26 stupňů Celsia není úplně nejvíc, ale už se nám ukázalo konečně sluníčko. 7 hodin 14 minut, já mám pro vás pozvánku na soutěž na Instagram Relax Radio už za chvilku.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Činasky jsme si hráli v minulé hodině. Do úterý 7. července probíhá na našem Instagramu soutěž o 2 stupenky na koncert skupiny Činasky. Činasky budou v letním kině ve Slaném 10. července. Hostem bude taky zpěvák se skupinou Ondra Ruml. Toho jsme měli jako hosta na Radio Relax před pár dny. A ptáme se na Instagramu, odpovídáte pouze na Instagramu Relax Radio. Kdo je frontman populární skupiny Činasky?
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Na vteřinu přesně 7:30.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. 2. července máme jasné ráno, během dne by mělo být většinou polejasno a jen výjimečně se může vytvořit slabá přeháňka. Nejvyšší odpolední maxima 26 stupňů Celsia. A teď už tančíme s Migem 21. Tančí.

0: Michael Patrick Kelly. Kelly Family. Jeden z členů skupiny Kelly Family. Na Roxu daří se mu velice dobře. Dnes je Světový den lektorů, takže pokud patříte do téhleté sorty lidí, kteří někoho učí, někoho vzdělávají, tak já vám přeju dnešní den naprosto super světový, protože Světový den lektorů se musí oslavit a taky 2. červenec je Světový den UFO. Takže pokud nás poslouchá nějaké UFO, dejte o sobě vědět.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. července. Tento den roku 1940 se narodil zpěvák skupiny Temptations Paul Williams. Zemřel v roce 1973. Po 14 letech ho následoval Pete Brickett, basák a zpěvák Boomtown Rats. Psal se rok 1956, když se v Texasu narodila americká modelka Jerry Hall. Svého času byla i manželkou člena skupiny Rolling Stones, Micka Jaggera. V roce 1905 přišel na svět tenisový šampion, později módní návrhář Jean-René Lacoste. Roku 1940 se také 2. červencový den narodil první bulharský kosmonaut na palubě Sojuzu 33, Georgij Ivan Ivanov. Dvě velmi známé osobnosti tento den také zemřely. V roce 1566 to byl Nostradamus a roku 1961 spisovatel Ernest Hemingway. 2. července 1977 přišel Vermont jako první americká kolonie s osvobozením otroků. V roce 1867 vznikla první železniční společnost v Americe. Přesně 99 let na to si slavná Billie Jean King odnesla z Wimbledonu svůj první titul. V dalších ročnících jich ještě

0: finally. Relax Radio. Dopravní servis.
1: K dopravní nehodě došlo v Praze nedaleko Černého mostu na zajímavém místě, protože je to srážka osobního auta a cyklisty na pražském okruhu a už vlastně na začátku dálnice D10, kde si myslím, že cyklista, jak se tam mohl objevit, nevím, ale každopádně na místo vyrazila záchranka, takže tam, kde přejíždí pražský okruh na D10, je to hned první kilometr D10 u Černého mostu, osobní auto srazilo cyklistu, pozor.
2: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před chvíličkou jsme informovali o dopravní nehodě v Praze u Černého mostu na nájezdu na D10 z Pražského okruhu. Osobní auto srazilo cyklistu. Zhruba o kilometr dál se stala další dopravní nehoda a na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Je to na nadjezdu, který je právě přes D10, který spojuje Radonice a Horní Počernice. Tak tady se srazila dvě osobní auta a na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Zprávy na 8 připravuje Barča. Já mám upozornění dopravní v Praze, Radlická směrem na Smíchov, kousek od Smíchova. Dopravní nehoda. V ulici Radlická na křižovatce s ulicí ke Kouce se srazilo nákladní s osobním autem.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8 hodin a 1 minuta.
1: V Praze si můžou lidé podle map najít oázu chladu a v Kralupech nad Vltavou byl cítit syrovodík z chemičky. Pěkné ráno přeje Bára a Dan.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Hlavní město Praha spouští novou interaktivní mapu oáz chladu, která obyvatelům i návštěvníkům Prahy usnadní orientaci v místech, kde se mohou v horkých letních dnech ochladit. Mapový podklad nabízí přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst ke koupání a ochlazení. V Kralupech nad Vltavou si obyvatelé stěžovali na silný zápach, hluk a světelné projevy, které pocházely z areálu chemických výrob. Město do společnosti poslalo Českou inspekci životního prostředí k prověření situace. Jednalo se o technický výpadek jednotky fluidního katalytického krakování, neboli FCC, který způsobil pokles tlaku zpracovaného syrovodíku. Společnost se za vzniklé potíže omluvila. Mluvčí města Kladna Kateřina Přibylová o kladenském klimatu.
3: Město u svých investičních projektů často myslí i na zlepšení klimatu. Jedná se například o výsadby stromů, které jsou lépe přizpůsobené městskému prostředí a celkově odolnější zeleně nebo nové vodní prvky. Podstatnou součástí je efektivnější hospodaření s dešťovou vodou, která tak může sloužit jako závlaha pro další vegetaci.
1: Změny pravidel pro prodej kratomu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví od ledna 2027. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách,

0: slabá přeháňka. Nejvyšší teploty dne budou 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Na Facebooku Relax Radio máme dotaz, co by si poradila svému mladšímu já?
0: Aby se nebálo.
1: A ty se bojíš, jo? Aby se nebála konkrétně čeho, aby se
0: nebála. Ne, tak jako byly určitý rozhodnutí, kterých jsem se bála, tak jsem je neudělala a dneska bych je udělala.
1: A konkrétně?
0: Třeba vycestovat do zahraničí a pracovat tam, začít tam prostě úplně jináčí život. Víš, jít tak jako do světa, když dospěješ.
1: A když už do světa, tak na sever, na jih, na východ,
0: na
1: nebo
0: jich,
1: na západ?
0: Na jih.
1: Na jih, takže do Afriky. Tímhletím touhletou písničkou poletíme ale na severozápad do Británie za skupinou Oasis. Už za chvilku.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Dvě vstupenky na kabáty Revival mám připravené teď do naší čtvrteční ranní soutěže. Koncert skupiny Kabát Revival bude v neděli, tuto neděli 5. července, večer o 20 hodin v Šanově u Rakovníka v Lesním divadle. A vy tam můžete jít taky, dvě vstupenky jsou teď ve hře a já se ptám, jak se jmenuje oblečení, které je podobné kabátu, ale není to kabát. Je to něco podobného kabátku, vepředu kratší, záda, šosy, dlouhé cípy jsou delší, vodníci to často nosili u rybníka v barvě zelené a tohleto oblečení doplňuje cylindr a hůlka. Co je to? Pište do 8.40 na naše číslo 606 736 736 odpověď, jak se jmenuje tahleta část oblečení a můžete jít na kabáty Revival.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
4: 3 dny, jedna stage a spousta zážitků.
3: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
4: Více na www.dnyměsta.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: soutěžíme o dvě vstupenky na koncert Kabát Revival, tohleté skupiny, která bude v Šanově u Rakovníka v Lesním divadle v neděli 5. července. A ptám se, jak se jmenuje kus oblečení podobný kabátu. Není to kabát, je to něco podobného. Vepředu kratší, záda jsou delší, vzadu jsou šosy, dlouhé cípy a taky to nosili vodníci. Jak se jmenuje tohleto oblečení? SMSkujte odpovědi na 606 736 736, vyhrajte dvě vstupenky. A ještě předtím, než někoho obdarujeme, tak se už po písničce vydáme na mistrovství světa ve fotbalu.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: šampionát. Fotbalové mistrovství zná další tři postupující: Belgii, USA a Anglii. Evropské týmy se nadřely proti Afričanům, kteří dvakrát sahali po senzaci. I Spojené státy slavili, ale kvůli vyloučení přišli o velkou oporu. Belgie, Senegal 3-2 v prodloužení. Ještě nikdy se na světovém šampionátu nestalo, aby padl gol až ve 125. minutě a ještě z penalty a ještě i kopne faulovaný hráč a ještě, což je to nejpodstatnější, se o ní sudí rozhodoval dlouho s pomocí kolegů u videa. Belgie tak slaví senzační comeback, otočkou z 0-2 na 3-2 si vysloužila osmifinále proti domácím USA. USA, Bosna a Hercegovina 2-0. Na účastnicky nejmohutnějším šampionátu dějin se pořád hraje teprve 16. finále, ale stejně překvapuje, jak se dobře daří domácím celkům. Jako první postoupila Kanada, po ní Mexiko a teď i Spojené státy. No a Anglie, ta porazila Kongo 2-1.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Finále ranní soutěže, zdravím posluchačku Petru, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Soutěžní otázka zněla, jak se jmenuje oblečení podobné kabátu, není to kabát, je to něco podobného kabátku, vepředu kratší, záda jsou delší a jsou tam šosy a vodníci to nosili v zelené barvě. A je to jaké oblečení?
1: Je to frak.
0: Je to frak. Už jsi dostala někdy na frak?
1: Ne.
0: Na frak. Frak, blahopřeju. Viděla jsi někoho ve fraku někdy?
1: Jo, naživo, naživo. Pohádka.
0: No, ale naživo.
1: Naživo ne.
0: Moc se to nenosí. Třeba na plesech nebo na nějaké takové oslavě. Já ti blahopřeju, protože si myslím, že ve fraku nikdo nebude, ale budou v kabátech. Kabáti, kabát, revival, tam půjdeš tuto neděli 5. července, lesní divadlo v Šanově u Rakovníka. Já ti blahopřeju, vydrž na telefonu, řeknem si, jak si převezmeš cenu a přeju krásný den a zdravím všechny v Rakovníku. Ahoj.
1: Super, díky, ahoj. Relax
2: Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Užijte si to dneska, ale hlavně tam ve zdraví doražte.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Dopravní upozornění máme z Prahy, z ulice Barandovská směrem k Barandovskému mostu a před křižovatkou odbočka na terasy Barandov se stala dopravní nehoda ve směru k Vltavě. Je teď neprůjezdný levý jízdní pruh a jsou v něm v sobě dvě osobní auta a dodávka.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Zprávy na Relaxu začínají přesně v 9.
1: V Novém Strašecí dostali dobrovolní hasiči novou cisternu za 13 milionů a 38-letá těhotná řidička havarovala na mokré vozovce.
2: Relax Radio.
1: Dobrovolní hasiči z Nového Strašecí dostali novou cisternu, o kterou usilovali 5 let. Než hasiči dostali nový vůz, opakovaně usilovali o její financování. Velitelé i strojníci museli absolvovat odborné školení k obsluze nové cisterny. Vůz je určen pro 4člennou posádku, nádrž má kapacitu 9000 litrů vody, 540 litrů pěnidla a cena pořízení byla 13 milionů korun. Včera odpoledne havarovala u Trněného újezdu na Berounsku těhotná žena. Nehoda se naštěstí obešla bez vážných zranění. Žena dostala smyk a skončila v příkopu. Po příjezdu policie bylo zjištěno, že má řidička platný zákaz řízení motorových vozidel. Teď ženě hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky a vysoká pokuta. Policejní preventistky Moniky Šindlové jsme se zeptali, jak předcházet aquaplaningu a jak ho případně zvládnout.
3: Aquaplaning lze definovat jako ztrátu přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi vozovku a pneumatiky. Ty nezvládají pak odvádět dostatek vody spod kol, čím se před nimi vytváří takzvaný vodní klín. A jak aquaplaningu předcházet? Základem je přizpůsobit styl jízdy aktuálním podmínkám a stavu vozovky. Obecně lze říci zpomalit a vyhnout se prudkému zatáčení. A jak ho zvládnout? Rozhodně nebrzdit, držet pevně volant, sešlápnout spojku a ubrat plyn.
1: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahájí show 13 dronů. Festivalový červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
2: Sport.
1: Český hokejový obránce Radko Gudás podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu. 36letému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se dnes stát nechráněným volným hráčem.
2: Relax Radio.
1: Dnešní den bude polojasný a neměly by hrozit žádné dešťové srážky. Foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr. Nejvyšší teploty dne budou 20.

0: 9 hodin a teď už vlastně 10 minut k tomu. Časově se vracíme o pár hodin nazpátek, to znamená do hitparády Relax Rádia, takzvané Relaxády. Měli jsme novinku, Avenir a Ultranate, písničku, která se jmenuje Starlight. Mimochodem můžete pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz. Z jednoho prostého důvodu, protože vy tvoříte Relaxádu. Podle toho, kolik dáte hlasů, seřadíte skladby v tom základním 10. místním pořadí a tím pádem rozhodnete, cože uslyšíte příště. Tak to je jenom taková malá rada, kdybyste náhodou neměli dopoledne u pracovní činnosti co dělat. No a my jedeme dál, za chvilinku si dáme třeba Michaela Jacksona, už se na něj moc těším.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

budeme povídat, tohleto je nekorunovaný král popu Michael Jackson History. Mimochodem, nedávno jsem četl nějakou informaci, že film o něm překonal, co se týče sledovanosti a návštěvnosti, dokonce i Queeny, což mě teda hodně mrzelo. A když bych se vrátil tady k té skladbě History, tak paradoxem je, že přestože album vyšlo v roce 1995, album, který se jmenovalo History, tak ta titulní skladba byla dokončená a vydaná až v roce 1997. Určitě se ptáte, jak je to možné. No prostě, nějak asi na ní zapomněli. Každopádně je součástí remixového alba Blood on the Dance Floor, který vyšlo vlastně o dva roky později. Jinak možná jste zaregistrovali, možná ne, že v téhleté skladbě je dětský sbor. Je to tam. A je to taková ta otázka, jakou historii po sobě lidstvo zanechá. Takový je odkaz písně Michaela Jacksona a vzpomínání na 90. léta History.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Klarenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.

0: Musím vám říct jeden takový zajímavý postřeh. Santanu a tuhletu jeho skladbu Maria Maria jsem slyšel v podstatě ve dvou rozličných prostředích. Jednak někde na pláži, nevím, asi to tam pustili omylem, bylo to prostě jakoby taková kulisa. A jednou jsem to slyšel večer v baru někde okolo 11. 12. hodiny a musím říct, že v obou těch prostředích to mělo rozličný efekt. Na té pláži mě to vyloženě nudilo, uspalo a tak dále. Ale večer v tom baru to prostě nemělo chybu. Takže z toho jsem si zařadil tuhletu muziku fakt jako na noční klubovku, takovou nějaký takový ten zakouřený bar, dlouhej, takovýho toho barmana, který na vás kouká, jestli si ještě něco dáte nebo ne. A k tomu hraje Santana někde v rohu, třeba dejme tomu s partičkou muzikantů a musím říct, že ta atmoška, to musí být úplně super. Chtěl bych to někdy zažít.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: like celebrities. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat na dálnice, máme za 6 minut 3 čtvrtě na 10, je ten správný čas, konkneme třeba na D11, na 50. kilometru, je to z Jaroměře ve směru na Prahu, stojí porouchané vozidlo, to znamená, čekejte nějakou tu překážku na vozovce, já vím, říkáte si, nemuseli by tam být kolony a tak dále, proč nám to říkají, je to z jednoho prostého důvodu, pokud se občas podíváte na televizi a vidíte tam takový ty záběry, jakože auto stojí, když má poruchu někde v tom odstavném pruhu a teď zezadu se řítí třeba nákladák, nebo autobus, nebo další osobák a tak dále. A i přesto, že o něm ví, že ho vidí na dálku, tak už nestačí zastavit. Je dobrý s tím počítat. Takže 50. kilometr Jaroměř Praha. Na D5 zhruba na 37. kilometru se stala dopravní nehoda, jsou tam dvě havarovaná vozidla. Asi bychom taky jako z toho nedělali žádnou kovbojku, ale jedna z těch havarovaných vozidel je autobus. A versus osobní auto, takže samozřejmě neprůjezdný odbočovací pruh, překážka na vozovce, počítejte rozhodně s tím. A ještě bych teda zmínil D5 jednou, zhruba ještě o 2 kilometry dál, vzhledem asi k té nehodě, se tvoří kolony, ale ty se prý brzo rozjíždějí, takže je to takový ten fantomův efekt, jak já říkám. Prostě jedete, najednou dojedete na konec kolony, nikde nic, když se za 5 minut rozjede, tak vůbec nechápete, proč se tam ta kolona udělala.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Muzika pro všechny Magdalény od Jelena máme za pár minutek 10. hodinu dopolední. Všimli jste si někdy, že třeba děláme takové ty automatické ranní i dopolední rituály a nevíte proč? Proč třeba chodíte do práce hodně podobnou cestou nebo dnes kvůli skoro stejnou, já to tak vidím podle sebe. Snídáte téměř stejné jídlo, u mě teda pokud si ho nezapomenu koupit, to je jasný. Nosíte hodně podobné oblečení, je fakt, že si prostě nastavíte nějaký styl a pokud jste přesvědčený o tom, že vám je pohodlné a že vám to sluší a tak dále, takže jako jo, dáváte to pořád do stejného stylu. Je to tím, že mozek si prý nechává volnou kapacitu na důležitější rozhodnutí. Tak jenom abyste věděli, proč se tohle všechno děje.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: si.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 10 hodin, 1 minuta, Barča je tady dneska za námořnici, má pruhované tričko, já určitě to budu zase šaty, já už to vidím, ale to probereme na konci zpráv, teď jdeme na zprávy.
1: Mělnicko zasáhly silné bouřky, které komplikovaly hlavně dopravu a v Rakovníku budou na základní škole ještě letos solární panely. Pěkné dopoledne vám přeje Aleš a Bára.
2: Relax Radio.
1: Včera odpoledne zasáhla střední Čechy bouřka s přívalovým deštěm. Nejhorší situace byla na Mělnicku. Profesionální hasiči za pomoci dobrovolných hasičů odklízeli spadlé stromy, odčerpávali vodu a další nebezpečné situace vzniklé nepřízní počasí. Několik domácností bylo díky bouřce bez elektřiny. Rakovník chce snížit náklady a tak se rozhodlo o instalaci solárních panelů na střechu třetí základní školy. Vedení města vyhlásilo tender na instalaci 114 fotovoltaických panelů. Práce by měly trvat zhruba půl roku a s dokončením se počítá ještě letos. Celkové náklady jsou zhruba 4 miliony korun. Jak pokračují práce na náměstí Svobody v Kladně a o co zde vznikne, nám sdělí mluvčí města Kateřina Přibylová.
3: Práce na revitalizaci náměstí Svobody nadále pokračují. V dohledné době dojde k betonování kašny a pokládce povrchu dlažby. Velká část již hotových činností pod povrchem se týkala především vytvoření systému určeného k zadržování dešťové vody. Systém se nám díky nynějším dešťům povedl i ve své premiéře odzkoušet a funguje perfektně. I přes občasnou nepřízeň počasí bude revitalizace hotova nejpozději do konce září tohoto roku.
1: Stát v prvním pololetí vybral na daních 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob. V absolutní částce se nejvýrazněji zvýšilo inkaso DPH, které zůstává hlavním daňovým příjmem.
2: Sport.
1: Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího

0: moc upřímně, jako jo.
1: Tak jako předvést to můžu, ale tak chudáci ty posluchači zase.
0: No, to je pravda na druhou stranu. Každopádně, šaty nebo triko pruhovaný máš?
1: No, jsou to šaty.
0: Jsou to šaty, že jo? Já jsem si to říkal, všimla jsi, že už jsem se do toho odvážně nepouštěl.
1: Ano,
0: jako...
1: ano, všimla jsem si, už se spolepšil.
0: Jo, jako je to tak, námořnický styl ti viditelně vyhovuje, to znamená, chystáš se na prázdniny někam třeba na vodu?
1: No.
0: Vyděšené oči.
1: Jo, chystám, každý rok jezdíme.
0: Jezdíte, a co jezdíte za řeku?
1: No, já mám nejradši Sázavu.
0: Máš nejradši Sázavu? Dobrý, tak jo, takže kdyby náhodou jste vyrazili na Sázavu a potkali jste tam blondýnu v pruhovaném triku, tak je to Barča. Shape of my heart, tak to je takové vzpomínání na Backstreet Boys, takový hodně příjemný, co si budeme povídat. Tuhletu muziku si pustíme určitě mezi 10. a 11., tak pokud jste je měli rádi, tak vydržte chvilku.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio. Baby.

Kdysi dávno si pamatuju Michaela Foreta ještě v Superstar, teď v současné době má aktuální projekt, který se jmenuje Michael, a tohoto byla jejich novinka. Spolu se jmenuje a je i v Relaxádě, byla to tuším, že druhá nebo třetí novinka, hlasovat pro ní můžete, pokud se vám to líbí, na www.radio-relax.cz, ale o tom jsem mluvit nechtěl. Máme tady, přátelé, instagramovou soutěž od včerejška až do příštího úterý do 7. července a pozor, ve hře jsou dva lupeny na koncert Činasky, který proběhne v pátek 10. července a lehce je na to vlastně navázaná pozvánka, která je na našem Facebooku, kde tuším, že dva dny nebo tři dny nazpátek tam byl host Ondra Ruml, který právě zval na tenhle koncert, kde bude spolu s Činasky právě toho 10. do Letňáku do Slaného. Je to takový jako všechno hodně propojený, ale vyhrát si můžete tyhle ty lupeny tak, že podíváte se na náš Instagram a napíšete, kdo je frontman populární skupiny Činasky. A aby těch informací nebylo málo, tak kdo jste byl na recitálu Petra Habky minule v Zámecký zahradě tady v Kladně, tak zpěvák právě Činasky tam byl. Ne, že by zpíval vyloženě všechno jako Petr Habka, to ne, ale musím uznat, že ten jeho projev a vůbec jako to zpívání bylo hodně příjemný. Takže je to taková malá nápověda pro ty, kteří tam byli. Stačí napsat na Instagramu jeho jméno a můžete vyhrát dva lupeny na koncert skupiny Činasky.

0: 100% si myslím, že kapela Backstreet Boys vám rozhodně není neznámá. Tato skladba Shape of My Heart je z konce 90. let, někdy i ze začátku 2000, jak se říká, a je to vlastně hlavní single z alba, který se jmenovalo Black and Blue. Mimochodem, tohle album zaznamenalo rekordní prodej během prvního týdne, prodalo se ho přes 1,6 milionu kopií, jenom teda v Americe, což byl tehdy jeden z nejlepších debutů hudební historie. A já jsem se teda ještě v rychlosti stačil podívat na ten klip k téhleté písnice a musím teda uznat, že už tehdy tam byly hodně moderní takový ty digitální efekty, zobrazovalo to členy kapely v různých symbolických prostředích. Jako, myslím si, že na přelomu toho tisíciletí tenhle videoklip působil velmi moderně.
1: Relax. Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vítku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.

0: Podle různých pracovních analýz se říká, že ve čtvrtek máme nejvíc pracovních schůzek. Tak až na jaké budete, tak si vzpomeňte, že jste poslouchali Radio Relax a měli jsme pro vás dvě příjemné akce na víkend. Ta první, to jsou rytířské slavnosti na hradě Točník. Tam bych určitě vyrazil 5. a 6. července od 10 do 18 hodin. Na těch tradičních hradních slavnostech můžete spatřit, a teď to přijde, šermířská, divadelní, taneční i kejklířská vystoupení. A vyzkoušet si můžete rýžování zlata, ražbu mincí, ne pro vlastní potřebu, ale prostě si to vyzkoušet, a nebo třeba i výrobu pečetí. To se ještě dneska pořád jako dost používá. Chybět nebude ani dobová hudba a tržiště. No a pak mám jednu hudební pozvánku, koncert skupiny Kabát Revival v Plzni v neděli 5. července od 20 hodin v Lesním divadle Šanov u Rakovníka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Tohle byly No Name a jejich skladba O štěstí. Před chvilinkou jsme se tak jako dostali do takové té pracovní pohody, tak jsem se tady do toho článku začet ještě daleko víc. A docela mě dostalo taková ta informace, jako že uklízení před prací prý zlepšuje pocit kontroly. To znamená, jak ustlat postel, srovnat hrnek, nebo třeba i uklidit pracovní stůl, prý zabere jenom pár minut, ale pak jako lidi prý subjektivně hodnotí svůj den jako lépe zvládnutý. Nevím, já s tímhletím teda rozhodně netrpím, na mým pracovním stole to radši nechtějte ani vidět. A jestli to jako má nějakou souvislost s tím, jestli jsem pak víc v pohodě nebo ne, to vám nedokážu říct, ale u někoho to tak třeba je. Stejně jako když se třeba koukáte z okna, tak to není o tom, že vás šéf potom drbe, jakože lelkujete a nic neděláte a tak dále. Můžete mu rovnou říct, že když se jako koukáte chvilinku do dálky, třeba z okna a tak dále, tak vlastně ulevujete očím po práci na monitoru. Blbý je, když neděláte u počítače, to je pak opravdu výmluva. Relax. Relax rádi.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: byl tedy Swims na konec hodiny, pro mě hrozně příjemná muzika, příjemný je i to, že dorazila Barunka, máme další zprávy, je tu 11. právě teď.
1: Cizinec chtěl okrást ženu v Žatci, při útěku vběhl téměř policii do náruče a v Berouně pokračuje druhá etapa rekonstrukce silnice pro lepší kvalitu jízdy.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Na žateckém autobusovém nádraží čekala žena s batohem. 25-letý cizinec nenápadně z batohu sebral peněženku, kde bylo téměř 7000 korun. Žena si muže všimla a nenápadně se vydala za ním. Muž začal utíkat, ale narazil na policejní hlídku, která v tu chvíli prováděla kontrolu na nádraží a muže spacifikovala do pout. Peněženka i s hotovostí se ženě vrátila a muži teď hrozí 2 roky vězení za krádež. Ve středu začala v Berouně další rozsáhlá rekonstrukce dopravní komunikace. Uzavřít se musely ulice u archivu a na dražkách. Omezení se bude týkat také chodců. Práce oprav a zlepšení kvality potrvají do konce srpna, aby vše bylo hotové v prázdninovém režimu. Jak to letos dopadlo s areálem v Mlékojedech, nám přiblíží mluvčí Neratovic Barbora Walterová.
3: Jezero Mlékojedy letos zůstává bez provozovatele, který v předchozích letech zajišťoval pořádek, zázemí pro návštěvníky i bezpečnost areálu. Vstup je tak letos zdarma, ale absence provozovatele se bohužel projevuje na celkovém stavu lokalit. V areálu se hromadí odpadky, chybí toalety i pravidelná péče o okolí. Město Neratovice na situaci reaguje posílením kontrol městské policie a pravidelným nasazováním úklidové čety, která bude zajišťovat svoz odpadů a údržbu veřejných prostranství.
1: Stížnost proti vazbě v souvislosti s březnovým teroristickým útokem na halu zbrojovky v Pardubicích podal další obviněný v pořadí již 8. Podle sdělení obviněnou žena. O stížnosti bude rozhodovat pobočka krajského soudu v Pardubicích.
2: Sport.
1: Za další z dramatických zápasů, který už v kariéře zažila spoustu, označila tenistka Barbora Krejčíková dnešní vítězství ve druhém kole Wimbledonu nad nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejovovou. Vítězku letošního Roland Garros porazila 4-6, 7-5, 6-4 a vážila si toho, že ustála v závěru těžké chvíle po 6 nevyužitých mečbolech.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Dnešní předpověď pro středočeský kraj slibuje příjemný letní den. Během dne očekáváme polojasnou oblohu s teplotami 25 až 26 stupňů Celsia. Počasí dnes zůstane klidné.
0: Asi už jsme to probírali, nicméně je dobrý si to zopáknout. Co se týče tvých cílů na dovolenou a tak dále na volno, říkala jsi, kam se chystáš, kdyby náhodou tví ctitelé chtěli vyrazit na to samé místo, co ty?
4: No, já to beru vždycky tak jako spontánně, víš, takže já vím, že prostě poslední 14 dní v srpnu letím k moři, ale jako kam? To ještě nevím, to se rozhodnu třeba 3 dny předtím.
0: Takže třeba k severnímu, že by si to zaletěla.
4: To ne.
0: No ne, řekneš k moři, kam, to je jedno.
4: No tak musí tam být teplo, že jo.
0: Hele, mimochodem, to ti můžu říct, severní moře, jako my jsme tam byli, jako ano. Není až tak úplně studený, jo. Záleží na tom, jaký tam je počasí. My jsme tam byli, když tam bylo sluníčko a svítilo už teda asi i dlouho předtím, takže relativně se tam dala strčit jako palec od nohy, jo.
4: Ale
0: dál už jsem nešel, jako. Každopádně je mi jasný, že to bude spíš jich a níž. Je to
4: ano,
0: tak.
4: Je to tak.
0: Tak. A teď co si budeme hrát? Tohle byla jedna z novinek Relaxády, Dainy a Rain. Jako ne, že bych si toužebně přál déšť, to ne. Radši teda to sluníčko aspoň chviličku, ale občas se prostě musí zpívat i o těchto věcech.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

Nerad to připomínám, ale říct to musím, i tohle to byla jedna z novinek včerejší Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia. Pokud byste chtěli, aby tahle ta písnička, která tak trošičku předznamenává déšť, nebo je o dešti od zpěvačky Dainy, chtěli byste, aby postoupila trošičku výš v tom žebříčku 10 skladeb, stačí málo mrknout na www.radio-relax.cz, rozklikněte sekci hitparáda, dejte jí hlas a uvidíme, kam až se do příští středy dostane.

Crystal Waters a Gypsy Woman, máme minutu po čtvrt na 12. Možná tušíte, možná jste to zaslechli nebo viděli třeba ve zprávách. Včera začal v Ostravě Beats for Love, což je další z letních velkých festiáků. Letos teda prý mimořádně veliký, bude tam spoustu DJů a vůbec interpretů, který znáte třeba i z našeho vysílání. A kdybyste se chtěli juknout, tak teď, protože jsem dostal nějaký videjka z večera, když teda počasí to prý stálo za draka, ale dcera psala, že to fakt stálo za to, že té atmosféře to vůbec jako úplně neuškodilo, dneska už je to super. Tak mrkněte se, jak to tam vypadalo. Facebook Relax Rádia. Check

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za 2,5 minuty máme 11:30, pojďme mrknout na dálnice, konkrétně na D5, hned na začátku, zhruba na prvním až druhém kilometru na trase Praha-Rozvadov, stojí porouchané vozidlo. Stojí sice v odstavném pruhu, přesto na něj upozorňujeme, protože je to nákladní a lehce zasahuje do vozovky, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Přesuneme se na D7 mezi 3. a 16. kilometrem, dneska se bude pohybovat, samozřejmě pak se posune pomalu jedoucí vozidlo údržby, je dobrý s tím počítat, protože se seká, že to je jasný. Opravuje a podobně. Takže zatím je mezi 3. a 17. kilometrem, pak se posune dál. Každopádně počítejte s tím, že nejenom na D7 je dneska pomalu jedoucí vozidlo údržby. Přesuneme se i na 56. kilometr ve směru na Prahu. Tam se stala dopravní nehoda, dvě havarovaná vozidla. Nemám teda specifikováno, jestli nákladní nebo osobní. Každopádně počítejte s tím, že v tomhle úseku mezi 56. a 55. kilometrem je drobátko stíženější provoz.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Když se podíváte na hodinky, zjistíte, že je 10 minut po půl dvanácté a samozřejmě dneska je čtvrtek, spoustu z vás už se těší na páteční den, to znamená, buď to si někam vyrazíte, anebo vám třeba začne dovča a tak dále. Nicméně, proč nezačít třeba to volno už dneska a něčím hodně příjemným? Proč o tom mluvím? Dneska prosím pěkně slavíme takzvaný žíznivý čtvrtek. Já vím, někdo řekne, že ho má celý rok, ale dneska je to zcela oficiálně, protože proč čekat s víkendem až do pátku, když je možný začít o něco dřív, že jo? Takže ten žíznivý čtvrtek, tedy národní svátek dnes, je takovým příjemným znamením, že se víkend blíží a i když je pátek ještě práce nebo škola, můžeme začít slavit třeba právě dnes. Nezapomeňte na to, klidně řekněte zítra, jestli přijdete unavený do práce, že prostě jste včera slavili, je to takový to očekávaný veselý uprostřed týdne, prostě žíznivý čtvrtek na relaxu.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Dneska z práce, původně jsem chtěl říct ze školy, než jsem si uvědomil, že jsou vlastně prázdniny, a dostanete chuť na něco dobrýho, tak první, co vás napadne, protože jako není úplně extra vedro, ale není ani zima, třeba zmrzka. Co si budeme povídat, mám tady před sebou jako fakt statistiku nejprodávanější zmrzliny. Zkuste si tipnout, který se prodává na světě nejvíc. I přesto, že se o ní říká, že je obyčejná, já sám osobně si ji dávám, když fakt už jako nevím, tak se jí prodává celosvětově nejvíc a řeč je o vanilkové zmrzliny. Prodává se jí prostě víc než jakékoliv jiné příchutě. Hlavně třeba i proto, že je základem pro většinu zmrzlinových pohárů. Takže když nebudete vědět, dejte si vanilkovou, tím nic neskazíte. Navíc dokážou udělat příjemné odpoledne.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Ve studiu teď přesně ve 12 hodin už jsme dva. Proti mě sedí Bára, má pro vás polední zprávy před obědem.
1: V Mělníku se otevřela nová budova dětských skupin pro děti mladších 3 let a v Praze si můžou lidé podle map najít oázu chladu. Krásné poledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Nová budova dětských skupin na sídlišti sportovní v Mělníku je již slavnostně otevřená a od září přivítá první děti. Moderní objekt s kapacitou 48 míst významně rozšíří možnosti péče o nejmenší děti a pomůže rodičům při slaďování rodinného a pracovního života. Nové zařízení vzniklo jako reakce na dlouhodobě vysokou poptávku po místech pro děti mladší 3 let. Hlavní město Praha spouští novou interaktivní mapu Oáz chladu, která obyvatelům i návštěvníkům Prahy usnadní orientaci v místech, kde se mohou v horkých letních dnech ochladit. Mapový podklad nabízí přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst k koupání a ochlazení. Jízda vlakem může být příjemná i v létě, více mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Klimatizace ve vlacích je součástí ventilace a funguje celoročně. Základní nastavení interiérové teploty ve vlacích je přímo od výrobců nastaveno na 22 stupňů Celsia. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě také vnitřní teploty. Systém udržuje rozdíl ve mezi vnější a vnitřní teplotou na úrovni zhruba 6 až 8 stupňů Celsia, které jsou také doporučeny zdravotně. Aktuální teplotu ve vozidle však ovlivňuje řada dalších faktorů. Patří mezi ně například intenzita slunečního záření, vlhkost vzduchu, obsazenost vlaku.
1: Za loňskou krádež kabelu na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na desítky hodin omezila dopravu, potrestal dnes přerovský soud trojici mužů vězením. Odsoudili za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Uložili jim nepodmíněné tresty.
2: Sport.
1: Obrovský úspěch slaví fotbalisté SK Kladno. Po závěrečném utkání sezóny s pražským Motorletem mohli vypuknout oslavy mistrovského titulu ve třetí nejvyšší soutěži a především vytouženého postupu do druhé ligy. Kladenský klub se tak poprvé od roku 2011 vrací do profesionálního fotbalu.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Odpoledne nás čeká příjemná letní počasí. Teploty se vyšplhají na 25 až 27 stupňů Celsia. Foukat bude slabý vítr. Dnešní den je ideální na výlet nebo posezení s přáteli.
0: Logicky musí přijít otázka, co budeš dneska volit ty? Výlet anebo posezení s přáteli? Výlet třeba jsem myslel večer, víš, po zprávách.
1: No, tak nějaký to kratší. Nevím.
0: Ne,
1: ale my máme vlastně rodinnou oslavu dneska, takže jsem na to zapomněl.
0: Vidíš, já jsem na tuto i 35 skoro zapomněl, no nic. Máme 3 minuty po 12.
1: Tak tohle nebylo vůbec hezký,
0: nebylo
1: ale...
0: Nebylo to gentlemanské, ne. To je pravda. Zahrajeme Unique 2. Řekl bych to asi takhle, přátelé. Kdyby pohledy zabíjeli, tak se tady válím v rohu studia v krvi. Takhle nějak bych to viděl. Tuhle muziku, tuhle tu rakouskou kapelu uslyšíte určitě mezi 12. a 13. No a k tomu přidáme za chvilinku už další 2 nabídky.

0: 9 minut po 12. máme tu dvě pozvánky na víkend, tak poslouchejte, pokud nemáte kam vyrazit. Doporučil bych třeba rytířské slavnosti na hradě Točník 5. a 6. července od 10 do 18 hodin. Jsou to už tradiční hradní slavnosti a můžete tam spatřit šermířská, divadelní, taneční i kejtlířská vystoupení. Vyzkoušet si můžete rýžování zlata, ražbu mincí, anebo si třeba můžete vyrobit i pečeť. Chybět nebude samozřejmě jako vždycky dobová hudba a tržiště. Druhá pozvánka je ryze koncertní, je tady koncert skupiny Kabát Revival v neděli 5. července od 20 hodin v Lesním divadle, to znamená v Šanově u Rakovníka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. července. Tento den roku 1940 se narodil zpěvák skupiny Temptations Paul Williams. Zemřel v roce 1973. Po 14 letech ho následoval Pete Brickett, basák a zpěvák Boomtown Rats. Psal se rok 1956, když se v Texasu narodila americká modelka Jerry Hall. Svého času byla i manželkou člena skupiny Rolling Stones Micka Jaggera. V roce 1905 přišel na svět tenisový šampion, později módní návrhář Jean-René Lacoste. Roku 1940 se také 2. červencový den narodil první bulharský kosmonaut na palubě Sojuzu 33 Georgi Ivan Ivanov. Dvě velmi známé osobnosti tento den také zemřely. V roce 1566 to byl Nostradamus a roku 1961 spisovatel Ernest Hemingway. 2. července 1977 přišel Vermont jako první americká kolonie s osvobozením otroků. V roce 1867 vznikla první železniční společnost v Americe. Přesně 99 let na to si slavná Billie Jean King odnesla z Wimbledonu svůj první titul. V dalších ročnících jich ještě 5 přibylo. Relax. Relaxa.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
1: Už vím, mami, co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: půl minuty a je tu 13. hodina s vámi na Relaxu. Honza Ladra, hezké čtvrteční odpoledne, naproti mě Barča s úsměvem přináší zprávy.
1: Školy ze Středočeského kraje se zúčastnily ekohry, která jim pomohla i se vzděláním, a nakladně je další uzavírka, tentokrát je to Volkrovo ulice a bude zavřena až do konce září. Hezké odpoledne vám z Relax Rádia přeje Honzika Bára.
2: Relax Rádio.
1: Celkem 183 mateřských základních a středních škol ze Středočeského kraje se v uplynulém školním roce zapojilo do celoroční ekohry vzdělávacího programu Recyklohraní. Děti a studenti během roku plnili environmentální úkoly, sbírali staré mobily a baterie, uklízeli přírodu nebo měnili své okolí k lepšímu prostřednictvím vlastních ekologických projektů. Od včerejška je nakladně zcela uzavřena Volkrova ulice z důvodu stavebních prací. Silnice na Kožovou horu bude průjezdná pouze směrem od Kladna. Dopravní omezení potrvají do konce září. Řidiči budou nuceni využít objížďku a musí počítat s delší dobou jízdy, a to zejména při dopravních špičkách. Policejní preventistka Monika Šindlová nám připomene pravidla bezpečnosti před letními radovánkami ve vodě.
3: V době prázdnin a dovolených se lidé těší k moři, ale i na místní koupaliště. Vodní radovánky bohužel mohou skončit i tragicky, proto je důležité dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Malé děti by měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby. Nafukovací pomůcky dostatečnou ochranu neposkytují. Mohou prasknout nebo z nich dítě může vyklouznout. Hodnější je plavecká vesta, kde je důležité zapnutí jistícího popruhu mezi nohami. Nikdy by člověk neměl skákat do vody v neznámých místech, protože neví, co je pod hladinou. Při záchraně je důležité myslet nejdříve na vlastní bezpečí, přivolat pomoc a použít dostupné pomůcky.
1: K institucím s největší důvěrou občanů Česka nadále patří Hasičský záchranný sbor, kterému v červnu podobně jako v minulosti věřila většina lidí. Následují policie, Česká národní banka a armáda. Naopak, jako nejméně důvěryhodné lidé stále vnímají členy vlády, jimž důvěřuje třetina veřejnosti.
2: Sport.
1: Šampionát Formule 1 bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie a domácí jezdci budou na okruhu v Silverstoneu usilovat o třetí triumf za sebou. Loni vyhrál Lando Norris, o rok dříve Lewis Hamilton.
2: Relax Radio.
1: Večer nás čeká příjemné letní počasí. Obloha bude převážně polojasná až jasná, během noci bude většinou jasno až polojasno s nejnižšími teplotami 13 až 16 stupňů Celsia. Páteční ráno bude slunečné s teplotami 15 až 18 stupňů.
0: Tak co z muziky, nabídneme 2. července odpoledne, budou to třeba One Republic. A protože je venku krásně, neprší nám, já bych řekl, je to takové to klasické české léto, tak jsme vyrazili za vámi do ulic. Výsledek přineseme za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: čtvrteční odpoledne Fresh Time začíná 13 hodin 8 minut k tomu a jak už to bývá pravidlem i takhle o prázdniny, čtvrtek odpoledne patří anketě Relax v ulicích. Když se řekne letní dovolená, možná, že i u vás, nevím, u nás doma 100%, když se řekne letní dovolená, tak my slyšíme třeba tohle. Už vidíme Ožujsko, jak si vychutnáváme na slunečné pláži. Někdy písčité, někdy hodně kamenité a pozor na ješky. Ano, Chorvatsko. Chorvatsko Češi milují. Vždyť první našinci cestovali k Jadranu už před 100 lety a láska k Makarské riviéře českým turistům vydržela až do dnes. Chorvatsko je oblíbené, především díky své dostupnosti a také u Jadranu se vlastně člověk i hezky domluví, i když neumíte anglicky, německy. Chorvatština má češtině velmi blízko a řada místních se díky velké vlně českých turistů našemu jazyku i přiučila. Hravě se tak při ubytování v restauraci a ve stáncích se suvenýry nebo třeba se zmrzlinou dorozumíte. No a co vy, naši posluchači a Chorvatsko? S touhle otázkou jsme šli dneska za vámi do ulic.
1: Relax v ulici.
2: Ne, nebyl jsem tam, jelikož do ciziny nejezdím, jezdím po českých krajích pouze.
3: Byla jsem tam několikrát, mám Chorvatsko ráda, ale nemuselo by tam být tolik Čechů.
4: Jo, v Chorvatsku jsem asi byl dvakrát nebo třikrát. No, neláká mě to, nemám to moc rád.
5: Tak Chorvatsko jako země se mi moc líbí, ale právě tím, že je to bašta českých turistů, tak se mi tam moc nechce. Jezdili jsme tam, když jsem byl jako dítě, ale určitě tam mám v plánu zajet třeba autem.
6: V Chorvatsku jsem byl jako malej z rodiči a v dospělosti už bych tam v životě nejel, protože to je pro mě tak zprofanovaná země. Přijde mi to, jako kdyby všichni jezdili na šeberák. Je to země, kam se určitě chystat nebudu brzký ani vzdálený budoucnosti.
7: Mohu se nazvat takovým typickým českým turistou. Ano, každý léto jsem byla v Chorvatsku. Tenhle rok už se mi tam tolik nechce, protože znám snad každý kout Chorvatska, tak snad se podívám i někam jinam.
8: Nikdy jsem tam nebyl, ale časem se tam určitě kouknem.
0: Tak to byly odpovědi od vás z ulic Kladenska a já jsem se chtěl zeptat, jestli tedy letos někdo o prázdniny vyrážíte do Chorvatska. Teď můžete napsat do studia na číslo 606 736 736 a další várku odpovědí za chvilku.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte Rádio Relax a dnešní téma v anketě Relax v ulicích je Chorvatsko. No tak máme letní prázdniny, Chorvatsko je jasná věc. Pojďme navodit atmošku. Třeba nás teď i online posloucháte, tak zdravíme do slunečného Chorvatska. O Češích se v Chorvatsku dlouhá léta říkalo, že jsou paštikáři a že nepustí korunu. Měl-li turista na pláži chléb, paštiku nebo třeba řízky, bylo pravděpodobné, že se jedná o našince. Tato nálepka prý ale už dávno neplatí. Sami hoteliéři a delegáti potvrzují, že Češi na dovolené nešetří a že chodí do restaurací a užívají si dny volna zahraničí. Tak jaký názor máte na Chorvatsko vy? Ptali jsme se na to dnes v ulicích a tady jsou další vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Ne, v Chorvatsku jsem nikdy nebyl. Jak se tam nedostal?
3: V Chorvatsku jsem byla několikrát, i jako dítě, i jako dospělá, a pokaždý to má jako jiný pohled jsem měla na to. Jako dítě jsem viděla jiné věci, které jsem neviděla jako dospělá, a úplně obráceně. Takže za mě jako pěkná dovolená.
4: Byl jsem tam pouze pracovně, vezl jsem tam generátor a turisticky mě ta země jakoby neláká, nejsem úplně příznivec toho masovýho turismu.
5: Ne, v Chorvatsku jsem nebyla a ani mě to neláká, protože já nerada ležím u moře. Já mám ráda pohyb, ale ležení na pláži mě nebaví.
6: V Chorvatsku jsem byl jako dítě, ještě když to byla Jugoslávie s rodičema, a asi 5 let zpátky jsem tam byl na rybách, ale to bylo na severu Chorvatska a nebylo takový to typický Chorvatsko, takový to turistický, a bylo hrozně hezký, příjemný a bylo docela levný, teda když to není turistická zóna.
7: Jednou, možná 2x jsem tam byla, je to tam hezký.
8: V Chorvatsku jsem byl jednou, myslím, že ve 12 letech až, a doufám, že naposled, protože mě ta země příliš neoslovila a radši mám chládek, takže nějaký severský země.
9: V Chorvatsku jsem byl, ale už bych tam asi nejel. Nevím, bylo to takový jakože moc, ne obyčejný, ale moc lidí a tak. Jsou asi lepší destinace.
0: Chorvatsko, prosím vás, ta dovolená v Chorvatsku, jak se o ní pořád mluví, je povinná nebo můžu zůstat doma? Tím bych to dnešní téma asi ukončil. Užijte si dovolenou, ať už je kdekoliv, třeba i v tom Chorvatsku.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý, kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pojďme na silnice, pozor na Kladensku, v ulici Dukelská v obci Bíjeleč. Je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku s motorkářem. Tak s tím počítejte, v obci Bíjeleč tedy dopravní nehoda. Jezděte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Express Radio. Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa zná další tři postupující. Belgii, Spojené státy americké a Anglii. Nervy přinesl zápas Belgie-Senegal. Kdo si potrpí na drama, po půlnoci si jen pomlaskával. Ještě nikdy se na světovém šampionátu nestalo, aby padl gol až ve 125. minutě. A to z penalty. A ještě jí kopne faulovaný hráč. A co je úplně nejpodstatnější, sudí se rozhodoval opravdu dlouho s pomocí kolegů u videa. Dít se tak podle našich pravidel, že ve vypjatém závěru se pískají jen ty zcela zjevné, nejspíš má Belgie smůlu. A tak tedy Belgie-Senegal 3-2 v prodloužení. Na fotbalové mistrovství světa pokračuje první kolo play-off. Program 23. dne otevře duel Španělska s Rakouskem. V noci se odehraje šlágr mezi Portugalskem a Chorvatskem. No a nad ránem nastoupí Švýcarsko proti Alžírsku. Výsledky přineseme opět zítra ve vysílání.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin, půl minuty k tomu, přesný čas, čtvrteční odpoledne nabídne další odpolední zprávy.
1: V Hořovicích se zavedla nová aplikace na komfortnější parkování pro řidiče a v Berouně budou pokládat novou optickou síť. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Od 1. července se v Hořovicích zavádí několik změn v oblasti parkování. Cílem je zjednodušit parkování návštěvníků města, zpřehlednit správu parkovacích oprávnění a zároveň využít moderní technologie, které dnes běžně fungují v řadě českých měst. Nejvýznamnější novinkou je zavedení aplikace Easy Park pro úhradu návštěvnického parkování prostřednictvím této aplikace. Od 1. července do 12. září se postupně v ulicích Jungmanova, na tržišti Plzeňská a Koněpruská v Berouně uskuteční pokládka optické sítě. Práce budou provázet dočasná dopravní omezení. Stavební práce se týkají především chodníků. Řidiči i chodci musí dbát na zvýšenou opatrnost při průjezdu a průchodu dotčenými lokalitami a o respektování přechodného dopravního značení. Jak to letos dopadlo s areálem v Mlékojedech, nám přiblíží mluvčí Neratovic Barbora Walterová.
3: Jezero Mlékojedy letos zůstává bez provozovatele, který v předchozích letech zajišťoval pořádek, zázemí pro návštěvníky i bezpečnost areálu. Vstup je tak letos zdarma, ale absence provozovatele se bohužel projevuje na celkovém stavu lokalit. V areálu se hromadí odpadky, chybí toalety i pravidelná péče o okolí. Město Neratovice na situaci reaguje posílením kontrol městské policie a pravidelným nasazováním úklidové čety, která bude zajišťovat svoz odpadů a údržbu veřejných prostranství.
1: Na vyšší riziko školní neúspěšnosti může upozornit pokles motivace dětí ke školní práci, změny chování ve výuce i mimo ní či obtíže ve vztazích ve třídě. Vyplývá to z tematické zprávy České školní inspekce. Zhoršující se výsledky nebo vyšší míru problémů v docházce lze podle ní považovat za počátky školního neúspěchu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Egypta a Austrálie se pokusí ve vzájemném utkání poprvé vyhrát zápas vyřazovací fáze mistrovství světa. Austrálii se to v minulosti už dvakrát nepodařilo. Africký celek čeká premiéra v play-off už zítra.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Večer bude polojasný až jasný. Teploty se budou pohybovat kolem 22 až 24 stupňů Celsia. Foukat bude jen slabý vítr. Smogová situace je pro středočeský kraj stále vyhlašena kvůli zvýšeným koncentracím přízemního ozonu.
0: Já jsem si dal dneska takové kolečko u doktorů, musím říct, že tento týden zítra jdu k zubaři, ten nás poslouchá, rakovnická ordinace, tam Mladý relax, a stejně tak i můj praktický lékař, praktická lékařka, tak tam je sestřička, ta taky poslouchá
4: nás. No počkej Honziku, já taky chodím k zubaři do rakovníka.
0: Ano, není to pan Hvězda?
4: Ne, tak to ne.
0: Ne, tak toho zdravíme takhle na dálku. A já jsem jenom chtěl říct, že dneska mě sestřička zkoušela a ptala se, říká, nosíte pana Ladra brýle? Já říkám, ne. A ona, tak pojďte, vyzkouším si vás tady. A teď mi dala přečíst to, co je na té tabulce, ne? Já jsem málem skončil až v tom horním řádku, když jsou ty písmenka jenom velký, když tam máš jenom to A a N. No nic, ale tady na monitor vidím a vidím, že bude David Guetta a Run Run River, takže snad ty brýle ještě nepotřebuju. A zdravíme do ordinace.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Tak z tohohle cítit jednoznačně léto. A léto máme, roku 2026. Uvidíme, jaké letní hity přinese letošní léto. Každý rok si člověk říká, že letos konečně vyrazí na pořádnou dovolenou, moře, třeba hory, exotika, nebo třeba aspoň na malinký wellness pobyt. Třeba jen wellness víkend. Pak přijde ale realita, mrknete na ceny letenek, pak už vidíte, že jsou plné ty hezké hotely. Počasí na poslední chvíli se taky může změnit a pak přijde v poslední řadě únava z plánování. No a potom vzniká klasický vítěz českého léta a to je dovolená na gauči. Tak kdo to letos takhle má? Kdo raději zůstane doma? Řeknete si, jo, beru si dovolenou z práce, ale zůstanu doma a budu se prostě celý den flákat třeba na gauči a na oběd budete chodit třeba do restaurací, aby vaše partnerka nebo manželka nemuseli vařit. Kdo tedy zůstává doma? Dejte vědět 606 736 736.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gelwanderwash 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice, D1, 72. kilometr ve směru na Brno. Pozor, je tam předmět na vozovce, kus plastu leží v jízdním pruhu. Pražský okruh, 16. kilometr, i tam čekajte zdržení ve směru na letiště, tedy na D7. Je tam dopravní nehoda, aktuálně neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli nehodě nákladního a osobního auta. Na místě je i policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Hudební návrat, tohle byly léta 90. Backstreet Boys. Máte pocit, že letos zůstává doma víc lidí než dřív? Nejste sami, trend trávit týden pracovního volna o prázdniny doma je stále populárnější. Například jeden průzkum ukázal, že čtvrtina třeba Italů vůbec nikam neodjela a zvolila odpočinek doma. Ale co si budem povídat, těm Italům se ta dovolená doma tráví tak trošku jinak, když mají moře třeba u baráku. Jenže důvod jsou samozřejmě u nás v České republice hlavně asi peníze. Taková dovolená spolkne dost velký balík peněz. Tak schválně, jak to máte vy? 606 736 736 moře? Nebo třeba bazén na zahradě stačí? Nebo vám třeba stačí jenom odpočívat v gauči? Roman z Rakovníka napsal: ahoj Honzo, po zkušenosti s 8-hodinovým čekáním na letišti už je gauč moje oblíbená destinace. Ne, vážně, letos to bude cestování po Čechách a pak opravdu týden jen na baráku. Je tu potřeba udělat spousta práce. Tak zdravíme Romana do Rakovníka, ať to pěkně odsypá na tom baráčku. Eva z Kralup má taky dobrý nápad, poslouchejte. Pěkný den všem. Máme pravidlo, že dvakrát týdně o prázdniny navštívíme jedno místo do hodiny od domova. Kolik krás jsme vůbec neznali. Tak tohle všem doporučuji. Evičko, děkujeme za tip.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady dopravní SMSku, pozor, ahoj relaxáci, v tom zúžení před letištěm na D7 měří dopraváci rychlost, je to ve směru na Prahu. Děkujeme za tuhle SMSku, takže pozor, v zúžení před letištěm D7 měří dopraváci rychlost, je to ve směru na Prahu. Nohu split.

0: Kuba Babe z Féteru Rádia Relax. Potřebujete o dovolenou vycestovat za hranice České republiky? Potřebujete moře? Nebo vám stačí odpočinek třeba jen doma na gauči? Milan z Rakovníka napsal, ideální je dovolená u tchýně. Po roce, kdy se nevidíme, je o dovču postaráno, je postaráno o děti, pořád plný stůl jídla, tchán má vychlazené pivo a bazén má tu správnou teplotu. Tak proč jezdit na Malorku? Píše Milan z Rakovníka. Zkrátka, Milan se vyzná. A Petra taky, trávíme Honzo dovolenou na chatě s přáteli a to je pro nás nejvíc. Naprostý souhlas. Pravidelné sdílení zážitků a smích s blízkými zásadně snižuje stres, vyplavuje hormony štěstí, endorfiny a pomáhá udržet psychickou pohodu. V dnešní době je to navíc nejlepší způsob, jak předejít pocitům osamělosti. No a kam s přáteli o víkendu vyrazit? Tady máte od nás tip.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně

0: True.
1: Je tu přesně 15. hodina, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
2: V Berouně si obyvatelé zvolili návrhy lesoparku a v Žadci končí první etapa nákladní ulice. U dalších zpráv vás vítá Bára a Honza.
3: Relax Radio.
2: Právě nová podoba městské hory v Berouně je příkladem projektu, při kterém se město opírá o názor občanů. V rámci participativního procesu totiž měli možnost vyjádřit své názory, připomínky a návrhy na budoucí využití tohoto oblíbeného lesoparku. Podněty byly předány projektantům a staly se součástí přípravy návrhu revitalizace. Město Žatec dokončí v červenci rozsáhlou revitalizaci prostoru pod historickými hradbami v nákladní ulici. Slavnostní otevření proběhne v září v rámci slavnosti žatecké oslavy. Součástí výměny byla hlavně výměna povrchů a chodníků, doplnění a modernizace veřejného osvětlení. Město nyní připravuje druhou navazující etapu revitalizace. Jízda vlakem může být příjemná i v létě. Více mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Klimatizace ve vlacích je součástí ventilace a funguje celoročně. Základní nastavení interiérové teploty ve vlacích je přímo od výrobců nastaveno na 22 stupňů Celsia. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě také vnitřní teploty. Systém udržuje rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou na úrovni zhruba 6 až 8 stupňů Celsia, které jsou také doporučeny zdravotníky. Aktuální teplotu ve vozidle však ovlivňuje řada dalších faktorů. Patří mezi ně například intenzita slunečního záření, vlhkost vzduchu, obsazenost vlaku.
2: Ústavní soud čelil po vydání předběžného opatření, které otevřelo prezidentu Petru Pavlovi cestu na summit NATO v Ankaře, silné vlně negativních reakcí, včetně vulgarismu a výhružek.
3: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes porazila na londýnské trávě 18-letou Italku 7-5, 6-3.
3: Relax Radio.
2: Pátek bude slunečný, denní teploty budou 28 stupňů Celsia. Den bude bez dešťových srážek.
1: No tak jo, tak můžeme umýt auta, ne?
2: No, já bych to nedělala.
1: Podle mě, my kdybychom teď zajeli do myčky, tak zprávy, který budeš říkat v 16 hodin, tak už tam nebude věta, den bude bez dešťových srážek.
2: Já si myslím, že minimálně by padaly trakaře.
1: Tak je nebudeme mýt, ať máme hezký, vlastně prodloužený víkend.
2: Ano,
1: a muzika. Eva Farná, Všechno nebo nic, mezi 15. a 16. Ty už si to tady pobrukuješ, dokonce tancuješ. Již to je hezký.
2: Ta je krásná tahle písnička.
1: Ale já se nedivím, že tancuješ, protože do horkého křesla dneska usedám já. Už máš zvuk?
2: Mám ho vymyšlený, takže za chvilku ho budu realizovat a doufám, že se těšíš.
1: Naši posluchači taky. Takže v 15 hodin 35 minut náš souboj.
2: Ano.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: A ten relax máme krátce po 15. hodině, je 2. července. Není divu, že řešíme dnes ve Fresh Timeu dovolenou. Léto, dovolená a jedna věc, které odolá jen málo kdo. Je to, přátelé, zmrzlina. A víte, kolik za ní během dovolené vlastně utratíme? Za týden to může být klidně i přes 2000 korun. A to je jen zmrzlina. Podle výrobců jsou u Čechů dlouhodobě nejoblíbenější příchutě vanilka, čokoláda, pak i taky pistácie. Tak až si dnes dáte třeba zmrzlinu, užijte si ji. Jen počítejte s tím, že na konci dovolené, pokud třeba nás posloucháte někde na Dovče, tak na konci té dovolené možná zjistíte, že právě tahle sladká radost ukrojila z toho dovolenkového rozpočtu víc, než jste vlastně čekali. A to hodně nenápadně.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tak uvidíme, jestli nám tenhle song bude připomínat léto roku 2026. Akon a Shaggy na relaxu. Od středy 1. července, tedy od včerejšího dne, jsme odstartovali další soutěž na našem rádiovém Instagramu. Pokud chcete s námi soutěžit, mrkněte na Instač, protože tam soutěžíme o dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky. Koncert, který proběhne v pátek 10. července v letním kině Slaný. Speciálním hostem bude Ondřej Ruml. No a vy se tam můžete ve dvou lidech dostat úplně zadarmo. Vaším úkolem je, abyste sledovali rádiový Instagram a odpověděli na soutěžní otázku, kdo je frontman populární skupiny Činasky. Já myslím, že to není nic těžkého, tak honem na Instagram.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jsme s vámi na vašich prázdninových cestách, kontrolujeme i české dálnice. Pozor si dejte na D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku a osobního auta s vlekem. Průjezdné to, ale je chvilinku, se tam zdržíte. D5 49. kilometr na trase Praha Rozvadov, pro pruchu odstavené osobní vozidlo. Zdržení je tam ale minimální. A ještě Pražský okruh, exit 23. Je tam nehoda, střet nákladňáku s osobním autem. I zde se zdržíte jen minimálně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Součástí Fresh Timeu je samozřejmě i souboj moderátor versus právařka. I o prázdniny nezahálíme a jdeme bojovat. Ano. Já tento týden sedím v horkém křesle. Je opravdu horké, musím říct, že včera se mi nedařilo, v pondělí taky ne. Vlastně jenom
1: vlastně
0: úterý.
1: Včera tady byla Kamča a ta dala... zase si ji neporazil, jo?
0: Ne, Kamča ta vytáhla těžký kalibr, ale posluchači si s tím poradili. Tak uvidíme, s čím přijdeš dneska. Tak jdeme na to, jdeme bojovat. Tak povídej, co nám
1: Takže,
0: máš.
1: Jedná se o seriál, který měl 4 řady, je z roku 1997. A jestli ho uhodneš, protože já bych řekla, že ho určitě znáš, tak u nás to bylo jako, že to zaměstnalo celou rodinu, protože v tom seriálu byla taková zvláštnost a myslím, že už si to můžeme pustit.
0: Dobře, takže je to znělka toho seriálu.
1: Ano.
2: Televize uvádí seriál.
0: A musela jsi to vystříhnout teďka,
1: ne? Musela, no.
0: Dobře, no tak já nevím, jak ti dát indicie, že tuším tedy, o jaký seriál se jedná. Jako rozuzlení přišlo až ke konci?
1: Ano, ano.
0: A když jsme se něco dozvěděli, tak někdy jsem si říkal, no Honziku, to se ti bude dneska hodně těžko spát.
1: Máš to tam, Honziku.
0: Mám tam tedy fanfáru, děkuju moc, takže 2 body. Ty jsi na mě hodnější, než je Kamča, to musím uznat.
1: Já jsem si toho všimla taky, ale já tě šetřím, protože celý příští týden by tu měl být kolega David, který tě nešetří.
0: To je pravda, ale on si se nezase do toho horkýho řesa, ono se to otočí, víš?
1: Jo, takhle.
0: Takže
1: no
0: já
1: vlastně
0: vám zprávařům to pěkně vrátím.
1: A já no, až ten další týden.
0: A ty až ten další. Tak uvidíme, jak si s tím poradí naši posluchači. Tak. Dneska pro ně máme odměnu a je to písnička na přání. Takže 606-736-736, jestli jste to poznali, napište nám to.
3: Relax. Fresh Time.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
6: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
5: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
6: Více na www.

0: Tak ještě není rozhodnuto. Já už sice dva body mám, takže už bych klidně mohl odejít, nechat to tady Jarce, odejít domů s dvouma bodama, no, ale to nejde, viď? Musíme to samozřejmě prozradit našim posluchačům, co si pro mě na dnešek vybrala. Takováhle znělka.
1: Televize uvádí seriál.
0: Jak to tam rozstřihala, aby nebylo vůbec nic poznat.
2: Vůbec.
0: Ale mně by stačilo pár, podle mě jedna sekunda a asi bych to viděl. Ta hudba je opravdu hodně specifická. Za mě i ta hudba, my jsme to tady rozebírali s Bačou, je dost i strašidelná. Jo, že už vlastně člověk jako má strach, jenom to slyší.
2: A ta atmosféra, a ta už atmosféra, tak jako najede.
0: Ten moderátor byl úžasný. Tak co píšete? Máme
2: jeden tábor, tady tábor, je jednoznačně.
0: Takže rovnou na telefon, hezké odpoledne, koho tam máme?
3: Dobré odpoledne, tady Jakub.
0: Ahoj, kam jsme se dovolali?
3: Ahoj, na Stochov.
0: Na Stochov, ježišmarja, tak to je úplně lokální, my jsme podle mě takový sousedi, jo?
2: Úplně.
0: Já, Lány, ty Stochov a Barča Kačice, tak to prostě, my podle mě na sebe můžeme i koukat.
2: Určitě, mávat si z okna.
0: Je to pravda, no tak jo, tak hele, na Stochov, pošleme možná písničku, co je to tedy za seriál?
3: No mělo by to být Věřte, nevěřte.
0: A je to samozřejmě pravda, ano. Miloval jsem tenhle ten seriál, jak jsi na tom ty?
3: No koukali jsme na to furt.
0: A taky ti nikdy, prostě člověk si říkal, to nemůže být pravda, a pak najednou na konci jsme se dozvěděli, že to pravda je, a najednou si člověk řekl, a sakra. Tak to bude
3: horor. No,
0: to Napoleonovo křeslo, ježiš, to mi nahánělo strach. Tak koho potěšíme muzikou a co to bude? Komu necháš zahrát?
3: Tak manželce Mileně, Milče, na zahradu, protože to byl i její nápad, co to je za seriál, a bude to asi překvapení.
0: Jasně, takže počkej, ty jsi teďkon doma, ona je na zahradě a poslouchá nás teda.
3: Já jsem teďkon poručil akorát ze zahrady a vy jste mi volali, takže...
0: Jasně, takže ona nás teď poslouchá na zahradce,
2: no tak ježiš,
0: to je krásný, no tak jí zdravíme, ať ta práce
2: moc
0: na zahradce jde. Co děláte zrovna na zahradce? My říkáme, ať ta práce jde a třeba vy ležíte u vody, že jo?
3: Čekáme, rozhazujeme novou hlínu po těch záplavech, co tady byla, a staráme se o zahrádku.
0: Tak myslím si, že tu muziku, kterou si vybral pro svoji paní, že to myslím pomůže při té práci. Tak ať to hezky utíká a zdravíme vás oba dva na Stochov. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Děkuju, hezký den, mějte se. Ahoj.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.
4: Jeden

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku zprávy, ale teď zprávy od vás řidičů. Mám tady zprávu od Pepana, který píše: ahoj, směr Praha před Knovízem, je tam dopravní nehoda, jsou tam u toho hasiči, tak trošku zdržení. Díky a jezděte opatrně, Pepane, díky za info. A teď už Jarka, já už jí to tady nechávám, takže já zítra úderem 13. hodiny. Naslyšenou.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

máme, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: V Hořovicích se bude otvírat dětská skupinka pro děti od 2 do 4 let. Zápis je připraven a v Novém Strašecí dostali dobrovolní hasiči novou cisternu za 13 milionů. Krásné čtvrteční odpoledne vám přeje Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Město Hořovice připravuje otevření nové dětské skupiny Jiráskova, která zahájí svůj provoz v září 2026 v nově zrekonstruovaných prostorech v Jiráskově ulici. Dětská skupina nabídne péči pro děti ve věku od 2 do 4 let v menším kolektivu s důrazem na individuální přístup, podporu samostatnosti a vytváření bezpečného prostředí. Součástí zázemí je také rozlehlá zahrada. Dobrovolní hasiči z Nového Strašecí dostali novou cisternu, o kterou usilovali 5 let. Než hasiči dostali nový vůz, opakovaně usilovali o její financování. Velitelé i strojníci museli absolvovat odborné školení k obsluze nové cisterny. Vůz je určen pro 4členou posádku, nádrž má kapacitu 9000 litrů vody, 540 litrů pěnidla a cena pořízení byla 13 milionů korun. Jak pokračují práce na náměstí Svobody v Kladně a co zde vznikne, nám sdělí mluvčí města Kateřina Přibylová.
3: Práce na revitalizaci náměstí Svobody nadále pokračují. V dohledné době dojde k betonování kašny a pokládce povrchu dlažby. Velká část již hotových činností pod povrchem se týkala především vytvoření systému určeného k zadržování dešťové vody. Systém se nám díky nynějším dešťům povedl i ve své premiéře odzkoušet a funguje perfektně. I přes občasnou nepřízeň počasí bude revitalizace hotova nejpozději do konce září tohoto roku.
1: Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky.
2: Sport.
1: Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu.
2: Relax Radio.
1: Zítra nás čeká polojasno až oblačno, maximální teploty budou 23 stupňů Celsia. Ranní teploty budou 11 až 12 stupňů. Dešťové srážky nehrozí.
0: Tak já vítám naše posluchače. Barunko, když už ji tady mám, tak trošku zahájím moje dnešní téma. Co nosíš v kabelce?
4: Ježíš, já jsem nejdřív myslela, že řekneš, co nosím v kalhotkách.
0: Co nosíš v kabelce?
4: V kabelce.
0: Tak náhradní kalhotky.
4: Ta kabelka. Ta kabelka je takovej malej stan vlastně, jo, protože co jsem schopná tam narvat, že jo, tak klasika, jasně, peněženka, kapesníky, klíče a spousta věcí, které vlastně ani nepotřebuju.
0: No,
4: jo.
0: Ale musíš ji tam prostě mít.
4: Musím. Já si občas tu kabelku vždycky uklidím a říkám si, tohle jako tam nepotřebuji, no. Musím to tam mít, prostě musím.
0: Hele, já to mám podobný, vždycky to uklízím jen za 14 dní, ale ten bordel se tam nějakým zázrakem
4: ale
0: zase objeví.
4: Víš, co je nejhorší? Ne. Že ta kabelka má vždycky tak 2 tuny, jako. Jo. A já nevím
0: ano.
4: Proč.
0: No, protože bordel. No a to mě bude dneska zajímat i od našich posluchačů, ale hudebně taky můžeme se těšit na písničku. Kou!

0: you.
1: Takže ještě jednou krásné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Jirka a já jen zopakuju dnešní téma. Co ženy mívají často v kabelce a bez čeho se muž neobejde? Takže říká se, že když žena hledá něco v kabelce, je to skoro jako archeologický výzkum. Najde tam peněženku, klíče, rtěnku, kapesníčky, léky, žvíkačky, no ale klidně i účtenku z roku 2021. Nebo autíčko od Kindervajíčka, pokud máte děti. No a pak jsou tady muži, ti často tvrdí, že si vystačí s peněženkou, mobilem a klíči, ale je to opravdu tak? Nebo si dneska budeme říkat i ty tajemnosti, které tam muži a ženy mají? No tak nebojte se ničeho, 606-736-736 jsem zvědavá, jestli budou ženy opravdu vést množství věcí, nebo nás dnes pánové překvapí.
2: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
3: Na Facebooku a Instagramu jsme

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Dnes, milí relaxáci, pokračuje vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa a fanoušci se mají rozhodně na co těšit. Večer od 21 hodin je na programu atraktivní souboj Španělska s Rakouskem a po půlnoci pak následuje šlágr Portugalsko proti Chorvatsku. V noci se ještě představí také Švýcarsko s Alžírskem a v pátek pak uvidíme další tři osmifinálové bitvy. Austrálie změří síly s Egyptem, favorizovaná Argentina nastoupí proti překvapení turné s Kapverdem a program uzavře duel Kolumbie s Ghanou. Vítězové všech těchto zápasů postoupí mezi 16 nejlepších týmů šampionátu. Tak jo, kdo to teda letos vyhraje? Pojďme si dát sázky.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: Dneska máme 2. července a svátek slaví všechny patricie, takže pokud nějakou znáte, nezapomeňte jí popřát, ať má dnešní den co nejkrásnější. No a teď si pojďme něco o tom méně malinko říct, ať jsme moudřejší. Má latinský původ a vzniklo ze slova patricius, kterým se ve starověkém Římě označovali příslušníci šlechtických a významných rodů. Proto se význam tohoto jména překládá jako vznešená, ušlechtilá nebo ta, která pochází z aristokratického rodu. Možná je to jen shoda okolností, ale o patricích se často říká, že jsou sebevědomé, cílevědomé a mají přirozený šarm. No takže všem patriciem přejeme krásný sváteční den, plný radosti, pohody a milých překvapení. No a teď už se pojďme společně podívat na dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. července. Tento den roku 1940 se narodil zpěvák skupiny Temptations Paul Williams. Zemřel v roce 1973. Po 14 letech ho následoval Pete Brickett, basák a zpěvák Boomtown Rats. Psal se rok 1956, když se v Texasu narodila americká modelka Jerry Hall. Svého času byla i manželkou člena skupiny Rolling Stones Micka Jaggera. V roce 1905 přišel na svět tenisový šampion, později módní návrhář Jean-René Lacoste. Roku 1940 se také 2. červencový den narodil první bulharský kosmonaut na palubě Sojuzu 33 Georgi Ivan Ivanov. Dvě velmi známé osobnosti tento den také zemřely. V roce 1566 to byl Nostradamus a roku 1961 spisovatel Ernest Hemingway. 2. července 1977 přišel Vermont jako první americká kolonie s osvobozením otroků. V roce 1867 vznikla první železniční společnost v Americe. Přesně 99 let na to si slavná Billie Jean King odnesla z Wimbledonu svůj první titul. V dalších ročnících jich ještě 5 přibylo.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

Dospívala nám Tereska Kendlová písnička Tepe srdce míno a před námi je teď jeden z největších hitů začátku nového tisíciletí. Když se spojil britský zpěvák Craig David s legendárním Stingem, vznikla skladba Rise and Fall, písnička o tom, jak tenká může být hranice mezi úspěchem a pádem. Zajímavostí je, že vychází z motivu Stingovy slavné skladby Shape of My Heart, která jí dodává nezaměnitelnou atmosféru. No tak si ji pojďme připomenout, Craig David a Sting, Rise and Fall.

0: sobota, neděle a týden prázdnin bude za chvilku za námi. No ale my si pojďme trošku říci, jaký program bychom mohli o víkendu navštívit. Rytířské slavnosti na hradě Točník 5. a 6. července od 10 do 18 hodin. Na tradičních hradních slavnostech můžete spatřit šermířská, divadelní, taneční i kyklířská vystoupení. Vyzkoušet si můžete rýžování zlata, ražbu mincí nebo třeba výrobu pečetí. Chybět nebude ani dobová hudba a tržiště. No a pokud nebude toho mít ani tak dost, neděle 5. července od 8 hodin, Lesní divadlo Šanov u Rakovníka, koncert skupiny Kabát Revival Plzeň. Když se u nás chlapi poperou, no tak já doufám, že se to nepopere tam.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Dneska bavíme o tom, co všechno nosíme v kabelkách a batušcích. Zajímala by mě jedna věc. Jaká je ta největší kuriozita, kterou u sebe běžně nosíte? Já se přiznám, že jsem poslední dobou vyměnila klasickou kabelku za takový ten slušivý batůžek, jenže samozřejmě čím větší batůžek, tím víc věcí se do něj vejde. No a já si po každé slavosti řeknu, že klíče od auta dám do postranní kapsičky, ať je nemusím lovit v tom chaosu. Samozřejmě auto mi reaguje na dotyk, nejenže když je tam slabá baterie, tak to prostě nefunguje a ty klíče musím najít. No, jenže jak to dopadá, asi tušíte. Za pár dní jsou klíče záhadně úplně někde jinde a já pak stojím na parkovišti, přehrabu celý batoh a říkám si, že přece museli být v té kapsice. No, nejsou. No, tak jsem teďko prozradila, co v batohu nejčastěji hledám já. A teď je řada na vás. Jakou kuriozitu nosíte ve své kabelce nebo batohu, co tam máte už tak dlouho, že jste na to skoro zapomněli? Pište mi na 606-736-736 nebo na Facebook Rádia Relax, jsem zvědavá, čím mě dneska překvapíte. No a teď už i 17 House of Love.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Jo, tak to byl Dan Barta, On My Head, a jestli pak víte, z jakého filmu to je, no samozřejmě Snowboardiáci. No já si teďko vzpomínám na ten film, který teďko byl v televizi, dávali ho snad dvakrát za sebou, Rafťáci, kdo by ten film neviděl, že? No a myslím si, že ho zná snad úplně každý a některý hlášky doslova zlidověle. A jedno z nich si teďko připomene, tak schválně, poznáte ji po prvních pár slovech? Tak poslouchejte.
1: Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: No to je prostě geniální hláška. Já ji miluju a miluju i ten film. A teďko už máme před námi Fly Away.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio.

0: hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Klevenského zámku. Někdy sám sebe ptám se, ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Noida Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: together.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
4: Relax Radio.
5: S relaxem v pohodě na cestách.

0: minutu po 17. hodině a my se jdeme podívat, jak bude zítra.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítřek už bude o poznání klidnější, čeká nás polojasná obloha s kupovitou oblačností. Ráno se hlavně na jihovýchodě republiky ještě mohou objevit doznívající přehánky nebo déšť, během dne ale bude srážek rychle ubývat. Na horách se může ojediněle přehánka ještě ukázat, večer se pak obloha začne vyjasňovat. Odpolední teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27. 17 až 18. Anketa Relax v ulicích, na tu se můžeme těšit. No a nebo na zpěvačku Loreen, Set Me Free, a mimochodem vítězka Eurovize 2023. Vy posloucháte Radio Relax a já jsem tady s váma.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Anketa na Lax v ulicích je právě teď a tady a tentokrát to byla taková spíš jako informativně položená otázka, abychom se my dozvěděli, jestli vůbec navštěvujete stát s názvem Chorvatsko, protože je léto a je to, co si budeme povídat, nejčastěji navštěvovaná země našimi obyvateli. Tak jdeme na vaši odpovědi, já jsem docela sama zvědavá.
1: Relax v ulici.
2: Ne, nebyl jsem tam, jelikož do ciziny nejezdím, jezdím po českých krajích pouze.
3: Byla jsem tam několikrát, mám Chorvatsko ráda, ale nemuselo by tam být tolik Čechů.
4: Jo, v Chorvatsku jsem asi byl dvakrát nebo třikrát, no, neláká mě to, nemám to moc rád.
5: Tak Chorvatsko jako země se mi moc líbí, ale právě tím, že je to bašta českých turistů, tak se mi tam moc nechce. Jezdili jsme tam, když

0: si právě naladili Radio Relax. Před námi je pokračování ankety Relax v ulicích a otázka zněla, zda jezdíte na dovolenou do Chorvatska. Jdeme si poslechnout vaše následující odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Ne, v Chorvatsku jsem nikdy nebyl. Já jsem tam nedostal.
3: V Chorvatsku jsem byla několikrát, i jako dítě, i jako dospělá, a pokaždý to má jako jiný pohled jsem měla na to. Jako dítě jsem viděla jiné věci, které jsem neviděla jako dospělá, a úplně obráceně. Takže za mě jako pěkná dovolená.
4: Byl jsem tam pouze pracovně, vezl jsem tam generátor a turisticky mě ta země jakoby neláká, nejsem úplně příznivec toho masového turismu.
5: Ne, v Chorvatsku jsem nebyla a ani mě to neláká, protože já nerada u moře. Já mám ráda pohyb, ale žení na pláži mě nebaví.
6: V Chorvatsku jsem byl jako dítě, ještě když to bylo Jugoslávie, s rodičema a asi 5 let zpátky jsem tam byl na ryba, ale to bylo na severu Chorvatska a nebylo takový to typický Chorvatsko, takový to turistický a bylo hrozně hezký, příjemný a bylo docela levný, teda když to není turistická zóna.
7: Jednou, možná 2x jsem tam byla, je to tam hezký.
8: V Chorvatsku jsem byl jednou, myslím, že

0: ve 12 letech až a doufám, že naposled, protože mě ta země příliš neoslovila a radši mám chládek, takže nějaký severský země.
1: V Rusku jsem byl, ale už bych tam asi nejel. Nevím, bylo to takový jakože moc, ne obyčejný, ale moc lidí a tak. Jsou asi lepší destinace.
2: Tak samozřejmě jsou lepší destinace. My do Chorvatska jezdíme každý rok, ať už je to na plachetnici a nebo kempování. Já mám z Chorvatska spoustu vzpomínek, například když jsem tam byla poprvé před několika lety se svým současným manželem, tak přítel, tak jsem vlezla do toho moře, který byl nádherně čisté, vzala jsem si ty brýle potápěcký a teď se podívám a říkám, když jsem vylezla, říkám, Ježíš Mankote, tam je takovej šneků, to je neskutečný, no a můj tatínek mi říká, no to je dobrý, hlavně že tam nejsou ještě, říkám, teda ješku, tak pak si tři zabodnul do nohy. Takže každý máme vzpomínky na Chorvatsko jiné a teď už před námi Empire of the Sun, We Are the People.
3: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Před námi je pořádný návrat do 90. Americký zpěvák Scatman John proměnil svou celoživotní koktavost v obrovský hit a ukázal, že i z toho, co člověka trápí, může vzniknout něco výjimečného. Jeho Scatman ovládl hit parády po celém světě a dodnes vedá ze židle. Já jsem si vždycky v téhle písničce pomáhala slovem skibidi. Skibidi bidi bidu dadaptap, skibidi bidi, ono to tam samozřejmě není, jo. No, ale kdo chce, ten chce dělat, co chce s tou písničkou. Tak jo, jdeme na to, teď už před náma písnička Scatman.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
3: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
2: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.dnyměsta.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Na dálnici D8 mezi 12. a 13. kilometrem ve směru od Německa na Prahu počítejte s porouchanou nákladní soupravou. Vozidlo tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení, proto tudy projíždějte se zvýšenou opatrností. Další komplikace hlásí také D5 mezi 20. a 21. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov. Kvůli poruše nákladního vozidla je provoz pomalaný, i tady je potřeba zvýšená opatrnost. Takže pokud vyrážíte na cestu, přejeme klidnou jízdu, nohu splynu a hlavně šťastný dojezd do cíle.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rozjela Maria Carey Get Your Number a já mám teďko pro vás skvělou letní soutěž, která probíhá od 1. do 7. července. Můžete na našem Instagramu Rádia Relax vyhrát 2 vstupenky na koncert skupiny Činasky. Koncert se uskuteční už v pátek 10. července v letním kině Slaný a jako speciální host vystoupí také Ondřej Ruml. Zapojit se je opravdu jednoduché, stačí navštívit náš Instagram a správně odpovědět na soutěžní otázku. Kdo je frontmanem populární skupiny Činasky? Tak neváhejte, zasoutěžte si a třeba právě vy si užijete skvělý letní koncert úplně zdarma. Tak hodně štěstí.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Dnešní mé téma jste si mohli možná přečíst už na Facebooku. Je tam, žena v kabelce má pouze tyto čtyři věci. Jaký byste si tipli? Tak na Facebooku máme klíče, telefon, lesk narty a bordel, což samozřejmě sedí. No a já už jsem dostala tady zprávu od naší posluchačky Martiny z Rakovníka, která píše: Jarko, já jsem si při úklidu kabelky našla kaštan. Nebyl tam od podzimu 2025, ale od podzimu 2024. Nosím ho prý pro štěstí, jen jsem na něj tak trochu zapomněla. A kromě něj jsem tam našla ještě dvě propisky, tři balíčky kapesníků, metr, 5 korunu a rtěnku, kterou jsem hledala skoro půl roku. No, já teď přemýšlím, no radši se nebudu dneska koukat do té kabelky, co tam mám. Já asi mám takový pocit, že každá žena si přitom teď říká, že tohle to zná, no. Občas totiž kabelka nebo batoh připomínají spíš takovou tu časovou schránku, že jo. Člověk tam najde věci, o kterých byl přesvědčený, že už dávno, dávno, ale dávno zmizely. Tak pište dál, co nejzajímavějšího nebo nejkurióznějšího jste ve své kabelce nebo na batohu objevili vy. Jsem zvědavá, jestli dnešní příběhy někdo ještě překoná. 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.

0: Jackson nás dovedli až do 18. hodinky.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
0: Po bouřlivějších dnech přichází příjemnější počasí. Většinu dne bude polojasno jen s občasnou kupovitou oblačností. Ráno může na jihovýchodě ještě doznívat déšť, ale během dne už bude převážně sucho. Na horách se může objevit jen ojedinělá přehánka. Teploty budou ideální na výlet mezi 20 až 24 stupni, na jihu Moravy až 27. No aby nám ta hodinka od 18 do 19 trošku rychleji utekla, tak si tam dáme trošku takový číselný soutěže. Ne, nebojte se, nebude to finanční soutěž, nic. V písničku, takže bude taková malinko zapeklitá otázka pro naše posluchače. A Alan Walker, The Spectre. Vy posloucháte Radio Relax a já jsem tady pro vás.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

dnešního vysílání se bavíme o nepořádku, které ženy většinou mívají v kabelce. Já jsem tam nedávno v mé kabelce našla kreditní kartu mého muže. Ani nechápu, že ji tak jako dlouho nepostrádal, protože vůbec nevím, jak dlouho tam byla. No tak já jsem samozřejmě využila situace a zavolala jsem mu, že potřebuju si něco nutně důležitého koupit a zaplatit to jeho kreditní kartou. A jelikož samozřejmě nechceme do toho telefonu říkat ty číslovky, že jo? No tak vždycky vymyslíme takovou tu, že se to schová, tak manžel vždycky začíná. No tak je to počet tvých sourozenců, počet mých sester a tak dále a tak dále. Takže jako vždycky je to takový vabank, jestli opravdu mi ten bankomat tu kartu buď nesní a nebo jestli ten nákup projde. No a já jsem si říkala, že bychom si mohli zpestřit hodinku a dát si takovou soutěž o písničku na přání. Tak jsem si vymyslela takovou hádanku. Vaším úkolem je najít právě ukryté číslo.

0: A já ještě rychle zopakuju tu hádanku. První číslo je počet oříšků, které dostala Popelka, pak je číselné označení měsíce července a součet číslic tísnové linky Policie České republiky. Já vám držím palce, počítejte a volejte 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Samozřejmě máme před náma úžasnou písničku, kterou jsem si říkala, že prostě musím uvíst. Je to nejkrásnějších z hudebních spoluprací 90. let. Italský romantik Eros Ramazzotti spojil svůj nezaměnitelný hlas s královnou roku Tinou Turner a vznikla nezapomenutelná balada Cosa della Vita v anglické verzi doplněná pod titulem Can't Stop Thinking of You. Původní Eros naspíval solově už v roce 93, ale právě duet s Tinou Turner z roku 97 se stal obrovským evropským hitem. Tak si pojďme připomenout Eros Ramazzotti a Tina Turner Cosa della Vita.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Tak my jsme tady měli před chvilkou v posledním vstupu soutěž, kde jsem vám řekla takový jako hádanku a museli jste uznat 4 číslovky. A ten, kdo to uhádne, tak dostane písničku na přání. No a já teda už vítám v éteru. Představí se nám. Haló, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak, jak se jmenuješ?
1: Alice.
0: Alice. Alice mi prozradila, že za chvilku frčejí na dovolenou. Jaký čísla to byly?
1: 3, 7, 14.
0: Výborně, 3, 7, 14, krásně jste to uhádli. Vymyslela jsi to sama, nebo ti poradilo třeba někdo doma?
1: Táta.
0: Táta ti to. Tak táta je dobrý matematikář. Je to tak? Je tam tatínek u tebe, viď?
1: Je.
2: Ano.
0: Je, výborně. No a co takhle podnikáte dneska, když se teda těšíte na dovolenou, ale v tom teple, jste někde u vody?
2: No ne, připravím se, prostě balíme věci, no.
0: Balíte, a to je to nejhorší. Balení a vybalování, no. To vám moc nezávidím. Co jste si vybrali za píčičku a pro koho to bude?
1: Mám rodinu a vybrali jsme nějakého Marka Jacksona.
0: Dobře, já jsem ti vybrala Smooth Criminal. Je to tady, užívejte si dovolenou a já vám to dopustit.

0: Dneska dopoledne, když jsem si tak dávala pauzu mezi žehlením a vařením, tak jsem narazila na docela zajímavý článek. Existuje totiž služba, kdy k vám domů přijede, a pozor, uklízečka a nejleda jaká, nahá. Naprý nejde o žádnou legraci, opravdu poctivě uklízí jen bez oblečení. A dokonce říká, že je pro některé klienty spíš psycholožkou než uklízečkou. Já nevím, jestli potom jako není spíš psycholožka než psycholožka, ale asi jako co, je to práce jako každá jiná. No tak jsem si říkala, že já už taky nějakou dobu scháním nějakou paní na úklid, ale přiznám se, že bych měla trošku jiné požadavky. Mě by asi úplně stačil polonahý muž, třeba s vysavačem v jedné ruce a mopem v druhé. Hlavně, aby po sobě uklidil, vynesl koš, utřel prach a ještě řekl, Jarko, dneska už nic nedělej, já to dodělám. No, to by byl teprve luxusní servis. No a kdyby navíc uměl složit prádlo a naskládat myčku, tak si ho rovnou ještě objednám na předplatný, aby ho měla jistého celý měsíc třeba. No, 606-736-736, můžete psát vaše vyjádření, co vy na to? Líbilo by se vám to?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

Tak musím říct, že co se týče nahé uklízečky, tak zprávy tady začaly hodně pípat. A já jsem tady dostala takovou hezkou od posluchače Martina z Rakovníka. Jarko, já nevím jak ostatní chlapy, ale kdyby ke mně domů chodila taková uklízečka, tak bych si snad schválně víc rozhazoval věci po baráku. A vůbec by mi nevadilo, kdyby chodila dvakrát týdně, jen si nejsem jistý, jestli by moje manželka sdílela moje nadšení. Martine, tak já si myslím, že ta poslední věta je asi naprosto zásadní, odpověděl si sám. Ono by to možná doma fungovalo, až do chvíle, než by přišla manželka a zeptala se, a kdo si objednal tento úklid a kolik to vlastně stálo. Takže pánové, než začnete hledat číslo na takovou úklidovou službu, doporučuji nejdřív malou rodinnou poradu. Mohlo by vás totiž být mnohem levněji vzít do ruky vysavač a uklidit si sami. No jo, jenže ty oči, co? Relax Radio. Relax.

0: Věřím tomu, až uslyšíte prvních pár tónů z následující písničky, tak několik posluchačů to rázem vrátí do doby, kdy jsme po škole spěchali domů, abychom stihli další díl seriálu Divoký anděl. Právě jeho úvodní znělkou se stala píseň Cambio Dolor, kterou naspívala představitelka hlavní hrdinky Milagros Natálie Oreiro. Z téhle písničky se stal obrovský hit po celém světě a dodnes je neodmyslitelně spojený právě s jedním z nejoblíbenějších seriálů přelomu tisíciletí. Pamatujete si ten seriál? Já ho zbožňovala. Bylo to tohle z toho Divoký anděl a pak samozřejmě babička koukala na Esmeraldu. Esmeralda. No ale tohle z toho je něco jiného. Cambio dolor por libertad na Radio Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Divoký anděl nás přinesl do 19. hodiny. Jdeme se podívat na zítřejší počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak pokud plánujete pátek trávit venku, počasí vám bude většinou přát. Čeká nás polojasno, večer dokonce převážně jasno. Jen ráno na jihovýchodě republiky ještě může doznívat déšť a na horách se výjimečně objeví krátká přehánka. Denní maxima se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni, na jihu Moravy bude ještě o něco tepleji až 27 stupňů. No jak se říká, bohužel 19. hodina je tady, já nesnáším loučení. Vždycky tahle písnička mi samozřejmě přijde na mozek, ale ne, my se uslyšíme zase příští týden v úterý, těšíme se všichni dneska, že jo, je ještě teplejš, dáme si nějaký dobroty večer, ale hudebně nás pobaví skupina Backstreet Boys, I Want It That Way. Mějte se krásně, poslouchejte Radio Relax, zůstaňte nám věrní a uslyšíme se v úterý.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Relax

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

0: Cause I will leave the light on.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. července. Tento den v roce 1961 se v Anglii narodil člen kapely Depeche Mode a Erasure, Vince Clarke. 47. ročník je česká herečka Jana Švandová. 3.7.1962 se shodou okolností narodili hned dva slavní, herec Tom Cruise a zpěvačka Taylor Dane. Nejmladší je Shane Lynch, člen chlapecké skupiny Boyzone. Narodil se 3. červencový den roku 1976. Dávno v historii přišli na svět hudební skladatel Leoš Janáček. Ten spatřil světlo světa v Hukvaldech v roce 1854 a roku 1883 se narodil spisovatel Franz Kafka. 3.7. hudební svět také o dvě velké osobnosti přišel. Shodou okolností jim oběma bylo 27 let. V roce 1969 se utopil jeden z členů skupiny Rolling Stones, Brian Jones. Přesně dva roky poté zemřel také ve svém apartmánu v Paříži na předávkování frontman kapely Doors, Jim Morrison. Roku 1861 přivezl poprvé do San Francisca Pony Express poštu. V roce 1890 se Idaho stalo 43. americkým státem. Psal se rok 1915, když americká armáda přišla na Haiti. 3. července se také proti sobě postavili poprvé vojska Severní a Jižní Koreje. Martina Navrátilová porazila ve Wimbledonu Chris Evertovou a roku 1989 se film Batman stal rekordmanem, když za 10 dnů vydělal $100 milionů.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.